1,25 litra len za 1,99 eur. Toaletný papier Queen Comfort trojvrstvový, 10 roliek len za 3,29 eur. A kuchynské utierky Mila Queen, 2 rolky len za 69 eur. Viedronka. Nízke ceny každý deň.

Strcuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce včít mídlou za zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.